0: A snada to znajecie, to są manželská niedźľu popodňu praša praj mi, že sy, abo tež přečelio sa praša ja no džeda ty sy. To rade odmówiš, ha, ja sym při kopajnce, při volejbulu, abo tež při jechaniu.
1: MDR Sachsa, serbský rozvoz. Sport.
0: Vúsledky zima. Jan Reho.
2: Druhé volejbolové mužstvo Holco Viktorie Worklec s kapitánku Záru Šnáblec mieše sobotu pola Nysa volej svoj rozpoku perfektný start do novej sezóny. Worklečanky dobehu zazbyvú partiju z Cinula. Najlepšia rajarka v riadach hostčí by Aneli Kumorec. Při 28. kopanskim turnírie starých kniezov vo pokal serbského Sokova je rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kruščice a kopanského mužstva zelenobyle Horky 5 k večer v Kruščicach šitke 4 hry dobylo a si s tým tiež pokal zavěšilo. V hry vo miestne 2 a 3 doběštaj celkaj Sokova Ralbice Horky a športovej jednotky Nebelčice do celenia jednotkou. Trenér Nebelčanov Robert Šota.
3: Hej, celá jednotka je napiaté, bo je všivéži a neviem, čo je činč dobi, no. To je tak už zbožok tomu svoši a tým rotok, keď poň žiaži, to musia husto poň dobuđe.
2: Rozsudný kop by rota Ralbičanský Sokov Roman Vočar Metáš žiažal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavestčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašte zastupníctve športového tovarstva Marijnej hviezdy a športového tovarstva Radvo. Kopanské vúsledky vinovatostné dybkové hry. Vyša liga Hornia Vúžická Budesa z Budešina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyšej líze Sokolov s Warriorovi Ralbičanským Sokovám kši 2 přicíhali a si 1 dobili, Brnjež hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort vúruna. Bydl kodžine dokonca trechištaj za hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drotka Ramnou SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš Biza SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ Menšinie přidatno rajno časa k 2-1 trechiu. V okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mužstva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkou je Busukane, Radvor Nemské Pázlice 5-2. Cilce radvorských rotov Mik Grubert, dvoje Kaspar Gisvauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvý dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gisvauk, Ciliu a pojedných Marko Handrik a Leon.

Franke. Swoje prynje dobyče je čera rejne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice svedčivo. Wone doby z C2 doma v Nebelčicach přečivo rejnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojny cíl z Rotoby Florian Bulank a junu svedčachu Rotoby úspěch Fabiana Korenka.

Peč menšino do napošešćih. A tu nabo tamne je netko poda športových pokývoch snano cíle dokladne připusluchal a zvyšil, no to tla pobrachuje jeden koparský vúsled. K žádem problém tuto ráda dodam. Prine koparské mústvo športové jednotky Nebečice je čera doma Nebečicach po zastatku 1-2. Přečivo kopariam športového tovarstva Kinsburg Vúžnica tola hišče dobylo a to z 5-3. Vrota za SJN Cilichu, Hendrik Goreng, Finn Zarenk, Johannes Jacvok, Ruben Čornak a Emilio Vecich. A ište in dalši vúsled tu nám tiež předleží. Koparský Dynamo Drežďany tabuľku krajnej ligy naviedujú cúk, ktorým žraje tiež Radvorčanka Johana Veselic, je čera doma Drežďanach s 8-1 přečivo mústvu ST Dub Reichenbrand. Dobivo, pa takým netko sme všetko vúdospolnení doplnili. Dalšie novosti z domizny, nedom, dešreka, napo, šešťich.

0: to je známý, Chaša so Pink. Što je z nami, što je sa konc tydzina stało pola nas tu we Łužicy. No, to nie tylko wam pojedamy na pošešie.
1: Serbski rozvoz. Pojezdcze. W studiu Milan Greulich.
2: Tež ve druhým kole voľbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška hustčišo na voľbných listčikách jevi, ač dosta oficiálny kandidát Tomas Klar vosov. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 7,4,1% vosov. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonil vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdžiliu zo zastojnstvo vjesnanosti nastupí, jeli ve druhým kole väčšinu vosov dobudže. V texaskim Serbinie sú včera svojim miestem hižo 8.30 vendež fest vosvedčili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Vendež Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských upočovárov zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nímskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzeje v Serbinie vítaše hostči a informovaše vo stavi z nach serbskich upočuvarjov do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čerošie domkovance nové rad Lubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorom šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan z Cedujario sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe leto a pačeše 1,1 milión euro. Cištvorče Sakska spichovala, zbytky je vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stej namiestne starie brožnie na dvore Ralbicach. Albičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judit Kubicec sú prenia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večo posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Niedže 100 zájemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnýšeho kultúrneho tovarstva Džakovachu so zastupierio do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajichu postvu dobre kooperácie přichodže dalivěsč. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupiny Vohoze je předseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinianku a předsedku skupiny Ingu Novákovú s mytom Serbský dudak počestil. Mytovaná je posledná veľse, kýž ešte aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novákova v Uzbine so je serbská národná drasta regiona vosebite pokvát, kýž má so zďažeč. Domovinská skupina ve Vohozach má tu kvíľu cínače čvonu. To byš u povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca nimo močilo tojšto slunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krásne vabiličo. Na drach tež hune svunčne vupada. Tam všetko dere beží, vyskačo, žanech poskytku nimam. Jeli popuču dženca ráno nešto uledače. To nic čakač, nedom šmuratko do ruky, abo najprv dočakneš, abo se nidže napro ronzaječ. Prošu zazvonče buduši in sima cici 400, abo napisač nam tež rade informáciu přes četovú funkciu naše damotnije app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 pana po 6, dere informovani do nového týdženia s Milanom a Jakubom.

0: Michael Patrick, Kelly tu serbským rozo su peč hodin. Nedom peč a posta je, no a to je čas za naše
1: nábožné slovo.
0: Dišma dženca rano, Milena Švedžic z Mivočic.
2: Drude, přeju se prošče mir. Nic, dokiš pešit korune špatne bylo. Ale dokiš so všednym dňu husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, u kotrymž môžeš opravdu raz krótka při sebi byť. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto rika, so netrebam nastajnošči fungovať. So môže skrótka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke wokomiky mi tyja. One dávaja mi kusk odstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne nie je kajš klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých wokomikách potom bytnu, bodne je niedže daleko preč. Ale nám všem blíže, hat schon nemernem schidnem nju spoznavame.
0: Dobral, Milena Švedžic z Mivočic, nadavku a zamobitošti farskie vikarie Pančice Kukrom. Štyri menšine do šestich je.

Sanitko Abdoczyski na Morawu. Jacač, Cicečí Serbo, je tu kvílu dolných Bojanovicach, Česky na Morave popuču tam, sveča na svatého Václava, svoje hody, to žnija tiež lietuše víno. Čera je znova nimale 100 porov možiny na rovných drastách, tak menuja to kroje rejovavo, po tak menovanem maju, to je vysoký štom. Podobne naše mie, toto bychu bose kodžo a spívajo popuču, to slyšíte po zadku. A ja dženca potom zaraja cymbalové skupiny při tamnejších vidových pincach a proša do zromadného spívania, kujže lito dojedže si tyž skupina Serbo na Moravu, so by si rúne to si lúbič dáva. No ale oni sme tam z kameru za vúľadko popúču byli. V mediatece môžete si to ráde ešte raz vobladač. A so do českého sveta zanúrič tam namakáče přinožk vo podavkách a môžete si tyž haj raz v Česku na rovnú drásku, tradície a zásadne vobladač, kak to tam, tu kvinu, dolných Bojanovicach v Česky vúpada a klinčí.

0: 아침.
1: Skončne, přesoka Míra. Máš svoju mapu sovu?
2: Vězo, Beno. Ty na džomne tyž. Jsem v obchodě číp na kajke máš.
1: Tvoja pak je bůna. A tosta.
2: Tvoja tola tyž činča nie. Dás mi je moj znajmenča kůžde dost škartu za měnine.
1: Što měníš? Já vobladám si tvoju mapu a ty moju. A potom vy moj? Što chce kůže znaju měč?
2: Rádu. A potom můžu můj měnět a jednač.
1: Cool. Má samo jednu zlotou kartu muziale. Po, cool. Zlotky daju máš?
2: Od mojeho kuzenka. Vůn cíše na kůžde pat mojeho mesia měč. A je mi za to samo zlotého muzialu dal.
1: Sra sladova, kako je ta hodna? Vona je tole zavišče jara zrytka.
2: Ne, mi so karta lubi, a tak abo znak nechám ju předač. Čo je nekako by za ňu dostala?
1: Předač? Jutri necháš, ale snad šla chceš ju mynič.
2: Nemyslu si, zo nešto máš, za čož by svoju najlubšu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic. Legendary Special Edition kartu od Maradone.
2: Je vopravdě krás. A neskýršo tež drohodná. Ale za Maradonu tola svojeho muzealu jo nedám. Nesem tola žana boomerka.
3: Što da vojtučni daj?
1: Vítajte ja. Menja moj karty.
3: Dajki čikot. Mira, so tola hrvak přečuram, džiš je zbožo pudla.
2: To nie je tola žana rávo zbožo. Můj celé jednore karty romadí můj.
3: Když si kartu pakči kupíš, tohle žině nevíš, koho z pakčíka vůčiněš. Je po takým prášině zboža, hač dostaneš růně tu kartu, kotruž si přiješ, abo kotruž za svůj set růně třebaš.
1: Što to je s tobou lusté?
3: No myslach si, co smyslí je staroby za Pokémony von.
1: Ale neromadí můj tohle žádné Pokémony. Zbíráme vizo karty kopako a kopariou. A žám Pokémon.
3: Vopravdě, to kdyby si raz blíže vobladač. Nešto pak mi jo mě s vašimi kartami pobrachuje.
2: Što da mu namaj pobrachovač? Vidíš tola, kak to ste na ju mapě ste?
3: Nevidí už žádné kopaky a žádné žrajerů. Esjot.
0: Kopačko! Yeah!

0: Miley Cyrus. End of the World, du serbským rozhlasu. No a to podadamy do Kroszic. Tam su včera 40 konia cych zapšahu ze serbskich, katolskich a tyž nimskich wokonych są na nyšpore včera pożonowali w Kroszicach. A to warstwo Cyrila a Metoda jako zaradowa tun by z wotwosom do štere spokojom, tak praje organizátor Juri Špitank. A vône celebrant dvúrečného nešpora bykulovský fara Gabriel Šnauka a tuta tradícia požonovanie koniacich zapšahov v obstehížo z leta 2008. No vidíš, ďalšie nôžte z našej domizny, manetko Milan za nás.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška hustčišo na voľbných lístčikách jeví, ač dostá oficiálny kandidát Tomas Klar vosu. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% vosu. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonju vozivý. Neposredne po prvním kole by Domaška na naprašovanie médiu zdieliu so zastojenstvo vjesna Noste nastupí, jeli v druhým kole väčšinu vosov dobuđe. V texaskim Serbinje su včera svoj mjestem hižo 8.30. Wendish Fest osvečili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Wendish Heritage Society, kiž so za zdrženje kultúry potomníkov serbských vupučuvarjov zasadžuje. Zahajili su svedžen z nemskorečný Božej službu v cirkvi, v kotrež bieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vitaše hostči a informoval vaše vostavi znach serbskih vupučovarjo do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové radľubín posvědčil. Po dopodnejších gemšach sú novotvar přepodali, v kotrym šma 80 ľudí miestno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujarjo sjatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorče Sakska spichovava, zbytke vosada sama nazbierava. Nové radľubín stejí na miestne starie brožnie na dvor Ralbičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judit Kubicec sú prvnia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer poslední raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spiera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Dieže 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by se do aule Libereckeje technickeje univerzity dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnejšieho kultúrneho tovarstva džakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo se Serbami a v uprajšiu postvu dobre kooperácie v přichodže dále viesť. V podstupime bučera večer v ústajenca nadčasné serbské vúmiostvo otevrená. Viac až 120 zájemcov by na vernizážu prišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovšie tvorby. Hudžbne v obrubi štaj otevrenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. Stopom pokaza vúmiotča Janžel van Hell svoju serbskú track performance. To bych upověst, čekíš na makače tež na naše internetové stroně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čenca nímo močilo, to ještě slunca, 21 do 24 stopňů a sucho.
0: Dobre vúľade tež, to ještě naše droji nastupa. Tam je šitko, svobodné, vyskače, žane nímám za vás, tu už vám dobrú a vystu jizbu do džencnišeho dňa. Ci minčine, po na po sedmiche. Dobre start do nového týdenia. Přejemoj Milana Jakub.
1: Serbský rozvoz.

0: Runie sme vo tom našich poješťach svešeli nebečicach su čera druhým voľbným kole viesnanostu vuzvolili. Na liščiku steješe jinički oficiálny kandidát Tomáš Klár a tola mieše vun kontrahentu Mirka Domašku. Viace hač ci štvorčiny voľbnokmanych je votvosovalo zájim by nesmene vujky vo sebe tiež potom, ako by voľbný lokál zaurené. Katka Pöplec by namestne, ako sú voľbné lístčiky uličili.
1: Čeho dľa stej tu telko ľudí okolo jednoho blída a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole som sa včera zaživa naprašala. Viedžach šako, zo je situácia nebylčicach napjata, ale kak jara je vobydlarstvo pačené, to môža včera namestne doživiť. Přeco zaso si přiladovario nešto přišeptachu, nekoci týkachu svoj nostiš predáloko do voľbných podvožkov, tak so dobiachu je vôdce napomínač. Na vúsledkách pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 322 čivosu a s tým 1,5,47%. Cirkunie 28 čivosu viac hač jeničký regulárny kandidát Tomáš Klár. Mies přiladovarimi bie tež předseda zahradnického zviazka Štefan Anders, kotruž so vizo veseli, tož maja ľudžo zájim na demokratických procesach, ale tež vun bie zažívané přes vulky zájim při vuličeniu.
2: To vôprve džera neuši, nepoprom drude jeno, abo dvieho si to vôblada ja, že tak veľa ľudí šinu, tož ja ženi nesem doživu. Ja si musel duky šo to šitko jara. Emocionálne o tučasnú nebylčicach snáči šina vysta nedovera napšečo tým jeničkým, ko tyšto vuliča, šo šo tak praje beží. Musím už hati emili znojenú skrožbu přečivo tým prvným šekali tých vôľbov. Tak sa ta voľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho sitne, nebo tam musí bude si to nejaký celý dokvať neobladať, čo tiež ho praje bieži.
1: Voľby same sú mierne odbieželi, praje ich ju voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiatu bie zaviesť, čo tiež Mirko Domaška, ako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľný vúsled k vozeviu, som jeho zazvoniva. To se tešo runie za svoj bubši večeri.
3: Moje dječi si te nek vjasnanosna a pojcem se odmaju snano to tak upada.
1: V 48-letne nan dviju džesči, kotruž koči rade nahojntvu, nije pšet nešto tydženjemi hišče s cvastim ličiu za mosa zvjasnanostu stač, kaž sam praji. Nitko je tola šo hinak.
3: Vútrom na čak za dovieru sem nadal zrozumil. Ja budem najprv si domový za obľať, kde financie sú, kak vúpada s tvarským dvorom, tam to tie svarené odvoro, a kak je to celkovne na položenie. Když sa nepede sa nímaš, to môže činšť, že chceš. To nesmie byť zo kmena, je nešto osobité, alebo nešto lepšie, hač vôbytľajú. Když sa ničo na konte nemá, je nesmie dživať. Tam to je najprv čona nul stač, potom môže dživať, když to nejde, dobie hľadačka je ten pas okolo kolokus čenčištění.
1: Finance, tvarský dvor, celkovné položenie. Domaška chce sa pošim zdaču spiešne kratu přijímač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť zase vujednač. Tak přije si to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: Ja bo se jara nadžio, že tak mena nikak romadži zrošče. Ja si myslel, jeli bo se to dobo stáč, boh za ošte dobli v oboji boki 20 kročil ročiča snáč so na vycune dybky koncentruvač. Hač ta vola k tomu tujo a tiež ta kmánošť. To se ja nesem viste, ale ja so jara nadžiam, so tomu tak bude.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera nebylčica, hač sa situácia gminy net zmieruje v štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, dženca pripodňu vozeby voľbný vúbiak potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec, večera námestne a je nám dženca rano o tým rozpravjava.

0: Ona ma Katrin Lipsena, šišč menšinov dosedemiche.
1: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v nojnach?
2: Štuje vina na pliesnivých sčenách v bydleniu. Sakske noviny písaja vo páže v Vojarecach, tam so muž iž od leje s bydleniotvarským družstvom váži. Po posudku v nadoku družstva neje votná jer svoje bydlenie poriadne tepiu a převietruval. Žada je si votného netko toho dla tež peneze za posudk, 3,5 000 €. Muž pak na tem dvieluje, zobie posudžuval nevodvisne a so pred súdnictvom vobara. Súdnica je netko rozsudživa, zoma ďalší posudk zviesčič, što je príčina za plieseň v bydleniu. A za ešte týždeň sme rozpravili o tom, že sú zajeli to, čo člono polskej cvulby paduchov, kýž je po cevi nemské droje auta pokradnila, tež v Hornej Vúžice. Lauzeca Runšau nietko písa, zodrieci túta cvulba tež za padústvom, pri ktorým špieloni spočat leta v Braniborskej policist živenie přísadžil. Jeden z čekacích paduchov by tedy do neho zajel.

0: A sme hromadže přizemili 7 hodín. 7 je Texasu USA. Našich povešťach, to deň sa ráno hižo zoni ličera, je sa v americkým Texasu Serbine miestom hižo 8 a cicete Wendisch Fest vosvečiu. Náš kolega Clemens Schmidt je za nás namiestný mes druhým, tež za serbský televízijný magazín Vulatko svedin převodža a tam je to išto doživiu napríklad tole. Texanska kapava, zapiska česko-texansku polku. A ja, to sú honi dolných Bojanovicach, za všetký spraša ja. Štodre to je, horca tam tiež byše 8.30 stopňov a tola je na 1800 ľudí prišlo na 8.30 Wendisch Fest Texasu samo nímskorečnú Božu mšu sú tam včera. Vosvičili? A tiež tu nebo tam neznáte Kirluš sú tam zaslyšal. Cirky Serbine by pouna vyrývach. A bönnisto Texasu dovo hižo viace aktívne serbsce nereči, je tam serbšina, aber tiež texančinio reknu, je Wendisch tam nadal prezentne, tak vúľada štúva tam nekotre serbske napise na taflach dus a dus zaklinči nekajka serbska melodia. No a potom máš samo tej štych, kýž zamodla, zamoža tla nekotre svoa serbse reč. Tak kajž prezident Texas Wendisch Heritage Society po takým dôvastva, kýž zasadžuje so za zakovanie serbskej kultúry Texasu.
1: Dobrý deň. Ja sem Richard Hedusch, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No vidíš, 8.30. z Wendisch Fest v texaským Serbine. Poprvom bychu tam včera ráde tyž serbskú kapavu abo dživadvú skupinu z Vúžice vítali, náže pak sa to lica rádživo neje. Za dve leče potom na 40. jubileji svedenia pak chceťa potom na kúže pát zasa z hošči z Vúžice vítač. A my sme tyž ráde zasa podľa, když nás do kraja daja, že sač menšinou posedem ich je Wendisch Festival Texasu. Dere, arene, zvašte známe si tam skrutka doličeli.

A dus my rune hijeras v USA. Podam so do Severa, do Kanady a votem je tam dojšva kuriozna stavizna. Při svetových mištostvach kolesovanju tu kvilu v Kanadze mieše svojakske mústvo Nemieše svojakske mústvo došť kolesovariu za vubedžovanie, tuči bešmelce zranení a tuž debeše masér mústva zaskočiť. Aj v opravdu, 100 kilometrov je na kolesu přetrav, celkovne debeše 270 kilometrov do pedálu stúpač, ale by přepomalku, tak debeše potom přestač. Sio kolesovariu maja mústve, dveja beštaj korajci, či nemieše dovolnošť svoja mústva, tuž Masseur na kolesu a nebe vone masseur mústvo ze svojakskej poskyčiu, co tam na koleso so švikne, by mústvo kutne konsekvence mivo rozovo, štož nastupa kvalifikáciu za olympijské hry. Tuž je so masseur na koleso švikne, kýž je so pred 9 letami posledný raz na kolesovarskym vubedžovaniu v obdželiu. Kajž sam praj. No a s tým je mústvo aj pomhal, A sa na tiež polekval tým, s tým, že môža sa za olympijské hry dále kvalifikovať. Bielk na vásom je a nedom pokúkneme do našej domizny, što sú naši športovce takhle zmištrovali. Jan Reo zima športové vúsledky tu serbským rozhlasom.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Zjana Mrarjom.
2: Druhé volejbalové mužstvo Holco Viktorie Worklecy s kapitánku Záru Schnáblec mieše sobotu pola Nysa volej svoj rozpoku perfektný start do novej sezóny. Worklečanky dobehu zazbyvú partiju z Cinola. Najlepšia rajarka v riadach hostí by Anneli Komorec. Při 28. koparskim turnírie starých kniezov vo pokal serbského Sokova je rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kruščice a koparského mužstva zelenobyle hokej piat k večer v Kruščicach šitke 4 hry dobylo a si s tým tiež pokal zavěšilo. V hry vo miestne 2 a 3 dobieštaj celkaj Sokova Ralbice roky a športovej jednotky Nebelčice do celenia jednotkou. Trenér Nebelčanov Robert Šota.
3: Hej, celá nejednotko, napjate bolo, jen všiveži, a neviem, čo jen činč dobi, no. To je tak už zbožo k tomu svoši, a tu rotok ište poň žarži, to musí husto poň dobuđe.
2: Rozsudný kop by rotar Ralbičanský Soko Roman Vočar Metaž žaržal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavestčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašte zastupníctve športového tovarstva Marijine Viezdy a športového tovarstva Radvo. Koparské vúsledky vinovatostné dybkové hry. Vyša liga Hornia Vúžiska Budesa z Budešina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyššej líze Sokolovci Warriorovi Ralbičanským Sokovám kšidva přicíhali a si jeden dobili, Brnieš hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort Vuruna. Biedl kodžine dokonca trechištaj za hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drotka Ramnou SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš Biza SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ menšinie přidatno rajného časa k 2-1 trechiu. Ve okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mužstva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkou je busukane, Radvor Nemské Bázlice 5-2. Cilce radvorských rotov Mik Grubort, dvoje Kaspar Gisvauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvý dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gisvauk celiv a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnie dobeče čera rajné zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčivo, one dobe z C2 doma v Nebelčicach prečovo rajnému zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojnilcil z rotu by Florian Bulank a junu svedčachu rotový úspech Fabiana Korenka.
1: Štúšie netko dokvádne připosluchal zaujšetý špytno, no tam jeden koparský vústlet hýšte pobrachuje, príne koparské mústvo športovie jednotky Nebelčice je čera doma v Nebelčicach po zastatku 1-2 prečivo kopariam športového tovarstva Kinsburg Vúžnica tola hýšte dobevo a to z Pečci Vrota za SJN Cilichu. Henry Koreng, Finn Zarenk, Johannes Jacvok, Ruben Čornak a Emilio Vetzig. A ište další vúsledu předleží Koparky Dynama Drežďane tabuľku krajine Ligi navieduja. Cuk, v ktorom šrajete Žradvočanka Johanna Veselic, je

Včera doma Drežanach z 8-1 přečivo mustvu ST Dub Reichenbrand dobyło. Utrobnu gratulaciju, dyž do Sakskije stolicy 7 hodzin 22 čistym je.

0: Je 8 hodin a 12.
1: Policia z Gili.
2: Po čerošich vulbach v nebelčanskej gmenie je nichtu v serbskich Baslicach škarau před domom Mirka Domaški, kýž bude pravdepodobne nové vesnanosta. Polícia je nám ráno obkručiva za sú přijeli dla rozestajenia mestvimaj osobomaj, kotrež sú zmirovali. A v Kumvaudže je so 17-letný sobotu večer s motorovým rolorom valiu a so lohce zraniu. Polícia je zviesčiva, zo nebie rolor zaviesčené, zo bie mody muž odbežanú značku přičiniu a zo tež žanú jezbnú dovolnosť nemieše. Zdobom bie piju a drbeše tuž na vodevzáče krije.

Naša, da tešči že tak rozpršeni, kajž ja. V Šejkove nim se šipkal na juhu Braniborskej sodženca svetový rekord nastaji. Tam co přes tydženje hižo najvyšší vetrnik cywého sveta pomavu natvarili. Dženca má sa tam one najväčší vetrnik cywého sveta dotvarič. 305 až 60 metrov je vysoký kolos. Je tak wulki kajž telewizijna wieža Berlinje nekak, tak wobhospoda drježdanske předewzaće Gikon. Wobchaune wetrniki sú nekak 200 metrov wysoké, dženca so kolos dotvari, turbina so do wysokosće čaha. 7500 domjacnosću môže wetrnik z milinu zastarać, tu iš zmejemy, kedy sa šo poradzi dženca, hej. Vo dženciše o svitový rekord ve Vúžice, tež v Šejkove na juhu Braniborskeje najvyšší wetrnik sveta dotvaria. Štúbe to veriu, zasmeme to hišče doživič, 8 hodin 21 je.

0: Kaczki!
1: Skončne přesoka, Míra. Má svoju mapu sovu?
2: Vězo, Beno, ty naďomne tyž. Jsem v obchodě číp na kajke máš.
1: Tvoja pak je bůna. A tosta.
2: Tvoja tola tyž činča nie. Dás mi je moj znajmenča kůže dost škartu za měnine.
1: Što měníš? Ja vobladám si tvoju mapu, a ty moju. A potom vímoj, što chce kůže znaju měč.
2: Rádu. A potom můžu moj měnič a jednač.
1: Cool. Má samo jednu zlotu kartu muziale. Po, cool. Zlotky daju máš?
2: Od mojeho kuzenka. Vůn cíše na kůždy pat mojeho mesia měč. A je mi za to samo zlotého muzialu dal.
1: Sra slado, kejko je ta hodna? Vona je tole zavěšče jara zrytka.
2: Ne, mi so karta lubi. A tak abo znak nechám ju předač. Čo je nekejko by za ňu dostala?
1: Předač? Jutri necháš. Ale snad šlach chceš ju měnič.
2: Nemyslu si, že něšto máš, za čož bys svoju najlubšu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic, legendary, special edition kartu od Maradone.
2: Je vopravdě krás. A neskýršo tež drohodná. Ale za Maradonu tola svojeho muzialu ju nedám. Nejsem tola žena boomerka.
3: Što da vojtuč nitaj?
1: Vítajte ja. Měňa moj karty.
3: Dajki čikot. Míra, co tola hrvák přečivoram, když je zbožo pudla?
2: To nie je tola žena rávo zbožo. Můj celé jednore karty romadži moj.
3: Když si kartu bakči kupíš, tola žině nevěš, koho z bakčíka vůčilněš. Je po takým prašeně zbožo, hač dostaneš růně tu kartu, kotruž si přiješ. Abo kotruž za svůj set růně trebaš.
1: Što da je s tobou lustia?
3: No myslach si, co smysl je starobe za Pokémony von.
1: Ale nero máči moj tole žane Pokémony. Zbíramej vizo karty Kopako a Kopario. A žan Pokémon.
3: Vopravdě, to kdyby si raz blíže vobladač. Nešto pak mi jo mě s vašimi kartami pobrachuje.
2: Što da mu namaj pobrachuvač? Vidíš tola, kak to stej na ju mapě stej.
3: Nie widzę żadne kopaki, a żadne żrajerio. SJ
0: Kopaczko! Yeah!

Super, jo boten, super kokot. Sobe tu barkwach, gaš nisče byli na tom verašku šuknych žnionych svižinju. Nie trebaša tužne byš. Svišiš o gažince plana z reportážu. Svi, až to dawno ešte nie ošo. Vici vam net všeražijom, ja som Anja Kochoč-Švácová. Vítam vás učobne na Panježeský aktuálny magazín.

0: Aninto gledamy przez gat do USA. Już o wesem a trzyżasty razu coraz wyszli tamne Serby w Teksasu swy wendyż fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi o był Klemens Schmidt wet naszych MDR kolego w Budyszynie. W nio uszci w USA a jogo są pred uszczywania dojśpiwa a przeszawa co jo tam dożywił.
1: Aj, tu ten Wendyżfest sem včera prvi raz doživil. Ja dobrec, po mojem začišću miješe vun taki typiski ameriski ludovi karakter, po takim vjele jedže, miješ drugim njemski kobaski, žonob, gorki, kisekau, potom teksančenjo so svojimi cowboy korbukami, a k tomu piskaše kapava teksansko-česku polku. Ale tež serbske zynki a melodie se tam uswyšal, mezdrujem je nichtu jako serbski braška z Drážčene, ľudži v serbski a nemski reči vítal.
2: Dobrý žin, ja sem Richard Heduš a ja sem Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a wind. I'm the president of the Texas Windish Heritage Society.
1: A samo skomponovane spiju teksanskih Serbov na melodiju pod kulom veholi se tam včera uswyšal.
0: Ja, a kak blisko ga jo tem žinsajšnem Texas Vents jih pachat. Mysli žinsa ušti na prednu voš, ben nevis, kotaraš jo jih jadva do Ameriki predk uše 170 letami.
1: Ich pokat je tu mnohim jara vážne, to sem včera na kuže pate doživil. Večina vie z vodkaj pšinže, oni susohiže so svojskimi stavi z nami zabirali, a mnoze večja tak tež, zo su nedoraz jih pra džedojo abo voki z ben Neves z Užice tu do Texasa přišli. A to je fakt, když mnohých tu zjaza, runy dla toho, co tu tež každoletne zetkaja na Wendyžfest, a do toho spomínaja mnoze na svojich předkladníkov, když sú podľa areála Wendyžfest menujúce na Kirchově tu v Serbine pokovaní.
0: A grajo to šotek za modu generáciu ešte rolu.
1: Tež moča generácia sa s tým zabera, sem si dal rec, to dženca viezo vo veľa lepe a spíšnišo funguje, čakova na interneta. Mnoze pýtaja napríklad za tým, što ich svojbne meno z cíva voznamenia a potom odkryja si cívu genealogiu. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish drie tež dženca ešte prezentne, všet nešto letami však je so vún hižo, Runie dla podobného hýbania zrodziu.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbske bež jo nadalej trend v USA. To jo nám groniu Klemens Schmidt ved MDR kenče bo cora na letosnym Wendish Fest v Texasu.

0: Při telefonie mam ninto regionalnu pejedarku domovine za Dolną Łužycu. Hove chrše buzu tojo Hajka Apeltova. Dobre žen, Hajka.
1: Dobre žen, Anja.
0: A vena co šuknych, ako se za serskú politiku zajmuju učebne přepšoseš na vičejše obradovanie domovinskej župy Dolna Łužica, hove serskem domje v mieste a na slednem zmakaniu na gvone zgromažinie jo stojal serský kultúrne centrum ve fokusu, ktoré štiesi zavožiš. Bužo to viče zase témam, Hajka.
1: Nie, to ještě nebůže téma, dokoliž jsme my zvěšili na kvůni, až ten zájem byne veliký, jo. My jsme ga napřašněk rozšelili tam na kvůni z Gromažíně. A ten zájem našich cvonků, to do kupku a toharistvu sobou zeš, jo veliký byl. A to godla jsme my ten zás nejto podlišili. A ve Vokognušu ještě rozšelíme napřašníky a jich zběráme. My jsme taky
0: V obširný vít groni dajú dve varianče za taký serský kultúrne centrum.
1: Tak jo, a v obi varianče ste sa také predstavili na kvôni zgromažinie a nint, co my myš, taký nímsky kronionný stimmungsbild našho zvonkojstva.
0: Co mi to ešte raz predstavíš?
1: Ja, also jedna varianta by bola serský kultúrne centrum v Dešne založiš v tamnem serskom dvorje. A dalšia varianta by bola hove chrežebusu pri písanem dvorniču. Tož to miestno ga znajome vod mávych jaču.
0: Potakujeme sme narske, co tam uskocujú. Jo, a co stojí potom víče veserežišču?
1: Víče máme ako prietne Fabiana Jakobsa, ako gest Procerského instituta. A von búžo nám predstavíš jednu iniciatívu, ktoráž se pracujú voto, Cerské dvorové mienia ako materiálne kultúrne derbstvo pri poznávaš. A za to oni pýtajú za nosajom tie pšospe a togodla búžo sa župné predsedárstvo s tým zabíraš. Snaž dajú možnosť a župa búžo nosa ka tie pšospe.
0: Dla čoho je to tak vážne? Až budú derbstvo?
1: Tam dajú všaké mienia, Anja. Všaké to nemajú ako vážne.
0: Jo.
1: A zásadne máme to za vážne. Dokoľaž vo výdobnosť tie dolnoserbšiny. A všem viacej my pripoznávame, všem viacej sa nážejobne taric také rozširijo. Také optisky, nicka.
0: Jo, potak bude to ďalšia diskusia snáš.
1: Da vyššie.
0: Ešte ďalšia vážne téma?
1: Se vie bužeme našu kvônu zgromažinu, ako jo bola pred dvěma týždňoma ugodnošiš. My máme v 7 šulách hove Dolnej Łužice možnosť jednoho zastupníka alebo jednu zastupnicu domovine v šulskej konference mieš. Bez kvosa, ale ako vobradujúce cvonky.
0: Po takém, co šo také vici do šulu gledaš, kak tam ugleda ze sárskeho úcbu?
1: To my popšom už gotujeme, ale tam jo vista zmena v sledných letách. Also šaké cvonky sú se na umenk dali, abo sú einfach přestali a přesto jo se to nito vopnovio kronim tak. Snaž šižome teke lepe do umene, mjaze tými zastupnikami a předsedarstvom.
0: Po takém, ktož se zajmujo za serskú politiku ho v chrše buzu abo teke v blízkošti, ten môže sa obžiliš na obradovaniu župného predsedarstva domovinskej župy Dolna Łužica. Obradovanie zachopio se viče vedponie zigarpejších v serskom domie.
1: Tak jo.
0: A pri telefónie je bola ta pejedarka domoviny za Dolnu Łužicu, to je Hajka Apeltova. Učebný žek, až čo nás informírovali.
1: Na strohu zase slyšenie.

0: Mois mal dženca zase raz tu v studiu a ma mal vysoký wopyt.
1: Hej, naše hostče staje serbsce navuknevoj a staje so zvolnimaj v uprajivoj dženca raz svoj puč z nami dželič. To sú Malan Wenzel a Lena Kernec. A na tuto mistne nedom hišče raz malo reminder, zo je to v poriadku, jeli so tie zmylky stavaja a jeli máte voje prašenia abo trebate pomoc, potom môj vám vysotiš rade pomamoj. Hej.
0: Hej, a ja poprava tutun buč, započne so z příčinu, respektívne motiváciu za navoknenie serbčiny. A z tým chcemo tiež nedom raz započneť, što da je vaša svojská motivácia za navoknenie serbčiny.
2: Na hej, also ja som jako Mauke Džičo, šetce Radio Zadkula Polska. A potom som ja so prašal, što ty tam eigentlich pojeda, ja? Što to šo, jo? A to sem ja vidžeč, a potom sem ja serbske navuknu. Nie, mogu spos. Ja sem einfach do zakvane šule, do Radvoro šol. A potom sú tam môj prvný kontakt s Serbami bol. A ja sem to jara také spannend.
1: Zajmauer?
2: Zajmauer nankau, što to ja. A potom sem ja da eigentlich vuknč. Hi.
3: Hi, ja sem tež najprve bistoane. Môj prvný kontakt s Serbachmauer. A sem se eigentlich tež tak myslila, so to ziemlich cooler Sorte, Kupakia-Tag, schön Serbsritschelisu, ja, zum See, da müssen wir heil, so, ja, dort ist ja noch Zem, und dann bist du mal mit Motivatia.
1: Hey, das ist schon nicht immer Rutschers Lado jetzt, da war ich für den Kontakt, Gottes Show, und Woppi, so, aber wirst du preili, so, schau, der der Wotschakoli, aber sie müssen, so, wo nicht rast und staut, die Serbschine Matsche, gehst schon nicht go, yeah, aber so ist ja nicht, was habt ihr im Radio, was haben wir so schütze?
2: Also nie in der Jampad. Ja, sim, der de, ist minio, also wird cooler. Dann Janu war so, was habt ihr ne? Also Richie, danke. A potom Radio war schon wille, habt ihr, also dann wille, was habt ihr poeder. A potom sind eigentlich nächste müsste so, ja, sim, irgendwann mal Tag gut, so muss ich mir jo im Studio bei Radio Saat cooler start.
3: Hi, ja, som si to tiež nie myslila, takže môj starší, to la tiež nerečia netko serbsa, alebo tak, a hi, ale ja som si kľúbiš myslila, že ja jenoš v šulu, alebo tak, serbsrečím, a von eigentlich nic jac, po šule, von.
0: Hej, a rúňa to, chceme potom tiež ešte vôbnet návač, kak to netko poprom je, když máš hej, nímsko rečný starší, kak to je potom serbsce naukneč. Lina a Marlon na Jujenca večer ešte převodžuje taj, tuž vostanče pri rádiu máme ešte dojšto vobrečať.

0: Tema dženca nawuknjenje serbskeje rěče, k tomu smo se Linu a Malona do studia přeprosowoj, wona je saj menujce serbsce wuknowoj.
1: Wulki a ważny faktor za nawuknjenje rěče je input. Ale wieso treba stěž do skwadnošću rěčstwa nawożować?
0: Hej, jeda so pola waju doma serbsce rěčało?
2: Nie, pola me nic.
3: Also pola me tež nic. Also jako mój nan tež może serbsce rěčać, ale mes, nas, doma so nie so serbsce rěčało.
1: A jak to potom za waju bysze, je to za waju dosahało w szuli serbsce rěčać, albo jak się przede że rekli w bystowani snacz, a jak husto staj tam zwa serbsce rěčało?
2: Hej, also zame by to schon gusk napinace, tyś za domiacy narogi a takie wice, ale hej, also ta zakwana szula jest dzieci tyś dla 2 plus koncept tyś unterstützt podberał. Hej, ale co byś jeszcze da immer da trua praszana?
1: Jak usta się to z co potem ryczało?
2: Also, ja noisz w Wutschbu, w Serbschino, a bon w Mathematiku, a witz nie Wutschbe gusk.
1: A jak byś to powiedzieć, to by znaczy, tak w szuli z przeczelem i z co jeszcze nic zakwane szuli?
2: Nie, tam jeszcze nic.
1: Okej, Malona, jak by polecił?
3: Also, ja jestem jenosz w serbsku Wutschbu, serbsku ryczał, na zapoczatku, a potem, gdyż jak ustary wodwam, also wodwał, aber vielleicht, hi.
2: Hi.
3: Sind wir dann viele serbske Pschätschele mehr, aber dann sind wir das der Kuss serbse Ritscher, und dann haben wir echt viele Pommer, also nicht die erste Vokabeltacke, wie Hutspur, so nutzt Prüge, was statt, sondern die ist die Pschätschele-Tacke für Freizeit.
0: Vorwann
3: und Chasso. Vorwann und Chasso, hi.
0: Hej, dort er takke nu dem kus nasche psicher na prascha no. Men nu tager shower takke en dyb kmølli, det shower sa was butne ne, så wo zapotinace wo prøjde serbse ritschet, altså de aktivne dun ritsch vortsammer vusic, an nitsen ønsk for vutsbe. Her støy varm sann og dampo mauer.
3: Altså, på mig jo empach dun sminna, du får et rad, hvor der krushitsach bo, du kan ikke krushitsach, mas du halt ville, es wohl mir kischenisch serbse ritschi, also wirklich die Konstantin ja, dann, also hi, dann dörb ich das serbse ritschi, also dann tisch angesprochen worden war für serbse, aber potom du wille ritschi, also ist einfach jara wille ritschi, potom du da nutzt du es dann nicht, das ist der Luigi serbse ritschi, hi, kein Natschikwatz, das ist der Sarah nix wohl, wo kruschit sag.
1: Warte, gib es natschisch, nicht gar nur so wann ihr ktum, wo projekt du serbsko ritschi, na wo joach. Also, hi. Lina, gack du bei der Wuppada?
2: Hi, Balame, bitte du dück eigentlich, hackens dich aus meinem Pschetsche, Kilianum, das Romane Pschischwa, hi, dann sind wir bon Sapotschina, s nim, krok bo kroku, kuskujat, serbs ritschi, hi, ritschit. Hej, tak ved svobodnem času, så ikke gør mig pjætsjælde mig gusk, eller nødt gør, hej, nids tak, hvor prøver jeg.
1: På det gik bare, hvor bør I svare, så jeg vant svore, at du en dybk, du har rigtig at nære sig over skole i arbejdag, eller skrive, hej, ved svobodnem času, så pjætsjælde mig, aber så sludge mig, så godt rømme mig, godt rømme mig, godt rømme jak da byście to znaczy za was? Musimy słyszeli, ile na twoje starsi w obaj serbscy nie może taj? Malo no pola, ty by jenoś twój nan. Ja to za was na no, a zbyście to za waszej starsi znaczyć, nidzie jen dyb ksuwoni troszku serbscy nauknęli.
2: Also moje starsi nie tylko nie rycza serbscy, albo tak, also to może hej, po wokable nie tylko, ale te to jara Podpora, ale nie tylko hej, nie może tak wirklich serbsko ryczać.
3: Hej, also po mnie to einfach, bo ja macz mi nicht to praszał, gdyż to ten wokabel nie znaje, a potem sobie ja tam kus pomał, albo gdyż ja to znaje im überhaupt, sobie ja to prawo hej, to, a to, tak, a tak ryczy, a hej, ale will ja co nic.
1: Okej. No hej, a po przysiądnym spyrze ryczymy po tym wotom, gdzie wóz w waszym szednym dniu serbsku rycz nałożujecie.

0: Z našimi hostšimi so tu pilne rozmowiamo a smojte si, že dojšto zajímavo zonivoj, dava pak vizoty štojšto dalších příkladov za modostnoch, koci su serbsce nauknevi, bez toho, že maja serbsku svojbu a tak dále.
1: Celé prave a jeden z nich so nedom raz sam predstají.
2: Vítajte, ja sem Beno Rece z Budišina a ja reču miestom kus serbsce. Moja najväčšia motivácia serbsce zrozumieť alebo kus rečeť je bol, že ja som pri Kopajnce v Krušicach a pri tým je mi najbolo pomal, tež sú všetci ze mnou serbsce rečili.
0: Beno Raje v prvnom mústve bola SJ Krušice, pred neže 5 letami je z Budišina do Krušic menil. Tak by za neho v obchode Kopajnca rozsudná, tak so dženca serbštinu dosponie rozumí a tiež jara dere reči. Vún chce som jenujúce tiež zvonka rajnišča serbsce so svojimi kumplemi rozmoviať.
1: Beno by tiež šula na serbským gymnáziu v Budišine, je tak rec do Bieriadone Kodžiu a tam nie so hišče celé tak dere serbštinu identifikovať.
2: Hej, ja dobiu schon preč, so ja sem tun vúčba, aber serbsce v šuli kus vostudve namakal. Mus mu šetze celovele gramatik, aber kus vokable činili, to ja nesem tak cool namakal. Aber hej, nic tak efektiv sa serbsce vuknič.
0: Po jeho meneniu bu húčba po takým trošku lepšie organizovaná byť môj. Menej suchy je teórie a skýr viac rečenia, všojené hač so zmylkami.
1: Na koncu pak je Beno do menenia, zo je rozsudný argument, hač na koncu v úspešne serbsce vukneš, abo nic, svojská motivácia.
2: To klinčí znalo kus lúze, ale to einfach netráš serbsce, tyž to nemžeš serbsce, ty môžeš se s kúždom nemsi rečeč. Kúžde serb, ty nemsi skoroj perfekt môže. Ale jako nemc, ty to bohužel netráš. Jenož, ty ešte unbedingt chceš, ja namakam. Also, ja ale spodám serbsce rečeč, ale ty ešte ja nebo v Krušicach Kopajncu rau, aber tak nešto.
0: Beno Jensen je by tak serbsce rečal, to ja si vún visto.
1: Vodladajo vod šulu, abo projektu Gajš Zari môža potekým tiež serbske športové dôrstva tomu posredkovač, zase ľudžo za serbstvo zahoria. Jara kúl, ja menju.

0: Chcemy wam skrótka dalšu modu žonu przedstajić, kotraž je v běhu lit jara deri serbsce namuknula, Anabel Medatec z Budyšina.
1: Ona je z ciomi litami hižo do serbskeje pistovanje chodziła, božišo na serbsku zakvanu šulu a potom na serbskej gymnazii. Ze staršimi je so k domu rozsudziła do riadone z mačernoryčnymi dzieciami hič, štož nebe za nju spočatne z cywa tak jednore.
2: Mi ženeni ja tak češko pánu o tom gramatiku, abo ti písomne so kus kvúrekovač, to som ja přesto so som ja to hoď ja klasiste nauknua. By to v porádku, ale te pševinene sa vzrečeť, abo tiež struje, kýž sa nás na to gladali, že to vúpak praje, abo to lejne svoje znaje, to mi po njera nevestu činiu, a to mi po češko pánu. A tam sa skrutka přemusať, chcem ja vopravdu, dále sa vzrečeť, ale
0: Hej, ale když ju takhle na tým nivou rečiť svýšiš, potom je jasné, že je so potom přeco bude převinič moa. Dženca Sedomlič po zvoženu matúry má tožto serbských přečelov zrozumí, číta a rečí na mačernoryčnym nivově.
1: Dženca bydlí v Drežďanách a ve všednym dňu viac tak husto serbštinu naožovať netreba. Za Anabel pak je vážne, že si vedomie spýta čas zariadovať.
2: Ja som tak veľa vlita, že to investujem. To je to rič tak nauknu, da bi to škoda bo, to nek zubič, a mi jo to mest, ti jara važne, ja so zesti rič, zesti končinu a kulturu identifikuje na moje važne, a ja hej sem zbožuna, so sem ja tu rič, a tu kulturu zeznač smiva, a tak nauknuč smiva, a so sem ja in božel na tem boč, a dla to cuja so vo to starac, so to žerži, so ja to dan naložuju, so ja moje kruji mama, ja sem ti tak džakuna, za ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, so skočím, že ja sa psiričit.
0: Tak si vedomne čas vedomizne organizuje, so so se serbskoričnými přečelemi zetka, serbsce bojšče přes handy pisa, dokáž je za Anabel jara vážno, so by si serbštinu na vysokým nivou tiež zďažala.
2: Tum kru a te serbske ľudí sú za mene jara bugi, že čo dla môže to zďažať, čo keď ja si nemusú zobrať nejaké serbske knihy, títa vás občas to zďaža je toho, pretože za mene aktívne vúžívané tie reče. A hej, čo mi to quasi die Pschinisse. Aber so in Jednoroputne in Mayen und Ruhe Ritsch, da hat Jednorene Bordstwo, da um ihn abbadne, wird Pschicht ruhig Ritschach, so du wie ein dich Ritsch nauer, so hat es so durch Dergi, sie muss lo wohne, hat er intrinsischer Motivation, durch ihn das haben noch zu Potom Jera Tschechko, a durch ihn dann Pschicchino Satonima, Potom Jodi Tschechko.
1: Hoj, Runje, gajš je Beno Rece, Prederek, ja tiež Anabel menatec potek im toho minjenja, so je svojska motivácia trebna, so by serbštinu navuknuč, respektívne si zďažeč mu.
0: A to je zavešteno, što štož pváči za všich serbu, nic jenož za tých, kýž nesu serbského pokada.

0: notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Zatkula.
2: Neuse Zeuse. Kujdu Punjedu.
3: Když v druhém kole volbu věsna noste gmene Nibelčice, som jeno Mirko Domaška huščišo na volbných liščikách jevi, hač dosta oficiálny kandidát Thomas Klar vosu.
4: Po mjestom oficiálne v obkručenom rezultáte docpe Domaška 51,4%, Klar 47,1% vosu.
3: Nesposredne po prvním kole by Domaška na naprašovanie médiu zdelil, že zastojenstvo vesna noste nastupí, jeli v druhém kole väčšinu vosu dobudže.
4: V texaskim Serbinje sú včera nedelu svojim miestom hižo 80. Vendešfest vosvičili.
3: Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jún znova tvorstvo Texas Vendish Heritage Society, kýž sa za zdiaženie kultúry potomníkov serbských vupučovárov zasadžuje.
4: Zahajili sú svedženci nímskorečné božie službu v cirkvi, v ktorejš byše fara Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hosti a informovaše vo staviznách serbských vupučovárov do Texasa.
3: Rečne centrum Vitaj je lica 9. kruč serbsku komiku Dživaničku zaradoval. Ilustrátor Štefan Hanuš je šulario cičo do 7. letnika do rysovania komiku zaujet.
4: Po prvních letach v Hornim Hanku by Dživanička lica 2. kruč na Radvorskim dvorništu, dokož by zájim tajky vůlky byšu ju na 2 dny rozdělili, pjatk a sobotu.
3: Kajž rečne centrum zdělí, vobdželi so dohromady 31 dži.
4: Pjatkje so znova kuždolitna kjamuška 12. serbskoho gymnázia Budešin votmiva.
3: Nedže 250 ľudí přikvata k domu do Kruščan jednoty. Žijatna čođin zají so program a vod 21 hodin bychu durie za party voddurjene.
4: Viac vo večeru zoniče hišče v běhu vusevania.
1: Zatkula.
2: Neuse Zeuse. Kuždu Punžedu.

0: Smo so jeszcze z dalszymi se abo mai rozmawiali. Jedno z nich znaje czy załaszcze z menu Beach Tour Elias Koma, a tam jeszcze znaczy, że raz w związku z astrofizyjskim centrum słyszeli. Jan Wünsche.
1: Tež vona je staj serbsce navuknuvoj a prajtaj nam, kak staj k tomu přišvoj serbsce navuknuč. Elias Koma a Jan Wünsche.
2: K serbske reči sem ja poprom přes moje starši přišel. My sme tedy v Budyšine blízko serbskej pistovane bydlili a moje starši sú rozhodili me a moje soce tam posvač. Naše starši poprom serbsku reč nevobknieža, a one tež žan serbský pozak nemajú, ale za to sú one jen kurs za serbštinu činili, so bychú one nás tež za šulu tež kus podporač mohli.
3: Najprv raz som ja zajímil za serbskú rič, dokelž ja som všetko aký pošitko ne zajímil za riče, a potom byše tam tež de vidomie, so je tež tunžil v Užice, Češ zum Javotrost, menujce Pola Lubija, so je tun džil vůžice tež jono serbsko rečne bo, a s tým tež vůjky džil moje svojbe. A když haj, když s tým ja čítal, so su voni so tak za svoju reč hajnbovali, so su voni svoju reč potom odpovožili, to byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, to byše zawiše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom som ja odkryl, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs sa serbšinu, a potom som se prajo, aj to dobyš jo no vúspytač.
0: Dále je nás zajmo, što dobyš so bola nás v serbsce snač zmenič. Hač v šuli, na poskytkách, a tež na nastajeniu a v obkadze nikotrých serbov.
2: Ja si myslu, da serbska rič so nesme v duch šulach, tak kajš je na klasiska cuza rič vobednač, no mamo tun lepšinu, so sme